0: Naša drasta, kotruž šedne dži nosime jedrje, podriadovana vestim regulam. Hači to dživova drasta za šelakore vobvuki, drasta za šulski džin, abo naša neželska drasta. Naše kamory šak su zveča, de rebelnene, tak za mužeme so pravje zdrastčič. To reka se so hoča cu drastu za najšelakoriše situacije zvoplekač. Kotre regule, abo tiž njevuprajne pravidva eksistuja, Rahel Zelnak je so s tem zabirava.
1: Naša drasta, kotruž se všedne znova vzvolime, nima nas jenž zdrastčič. Snano se toho vedomi nesme, ale z nej bjeze svohu druhim nešto vo nas dželime. Drasčine vupraj nešto vo nami. Přeradži, dokoj přisvušame, je vúraz naše identite, ale tež na naš sociálny status pokazuje. Přes drastu môžeme svojske vonkovne skutkovanie kytro voblivovať. A často spoznajeme všelakore skupiny, tež hižo na drastových trendách a vašniach, abo tež na funkcii drasty. Jeli predstavte si raz všelakore pohovania, potom dokvadne viešte, kak voniva vobornica abo kucha vupadate. Však obšeradži nám hustody hižo drasta, kotre dživo vosoba vukonia. Tak je to tež za Richarda Hauša. On žíva v svojbnej kovarni v Pančicach Kukovie. Když běžu přes půjč na dvor, stej Richard Hauš v modrom dživanským obleku na dvore před kluštrom, když je runie blachové stoupy zvadil.
2: Vůna drasta, když každý den činný den se nese, jsou jamo dživanské kolo, ta kapa, když jsou druhý zotve, a on šiště de tříje, to jsou škytné tříje, když halt, jamo jednu železnou kapu a jen železnou půdu šmaja, a šesto škyté a týdeš na něké popučujo a nešlo na no pane.
1: Dále treba kova vyzot tež vo sebi tu škytnú drastu. A runie na tute kovarské pohovanie tež dere spoznajeme.
2: Až sme nieké runie skôr, pon sa taký automatický helm sa užívač má, a to runie tie duje kukavé, aber na fala, když se skožujo, ta je pon tie vážna runie ta fala, když sa se s vojenom džuje, sa sa tam kus škytá pre to, za ta čupva, ta na kožušinža, na draste. A hoj, pon vyzočne to rukajce so vážnosti, to tie šitne džen poprovam ja, za sukujece zotvač maja, a to runia tie návušniki, zase tie huchy tiežky, tie runia s džovom, s železom, ja, to pomane vúce šetce, hej.
1: A pri dživovej drasče v kovani, ma sa tiež trochu na to dživač, z kotrho materiála vona v obste, skedžný Richard Hauš. Tak sú draste kovaria zväčša z krutie baume, abo kožucha sotoviene. Plastikové pfate so tu docvanie hoďa.
2: To celé praje, hej. A zrovna tie kumšná drasta s polyesterom je ten problém, že sa tie škričky na tie drasta metajú a potom sa skrýš nič žiaruš, to bude kožucha alebo bude nič džínco, tak jara nejo. Tam sa to potom skrýš hasne.
1: A s tým je tiež jasné, že sa krutké drasta v kúhani docvanie hoďa. Tež je li stúpaja temperatúry na 30 stopňu a viace. Kožu pre čopfotu a škričkami škýtač je drevážnejšia, ač příjemný outfit za horce temperatúry. Celé hinejší divové vopsvět je povolanie jako přistajená abo přistajené v bance. Tam divo dává samo husto dokvadne postají, kak maja so přistajení právě zraščič. Dress code tu vyzo celé hinejšiu funkciu spielni. Tu nedobí drasta čivo škýtač, ale užívá so jako vysty kód v miesobnej komunikácii.
3: Jen si ve jednom vystom míre tiež na tu ľudí tak skutkovač, no, so jen seriózne úpada.
1: Praj Petra Pechová, kotraž dživa v nalutovaní v Pančicach Kukovie. A tak sú vysty draste, tiež pri horcoch temperatúrach prostče no-go.
3: To říká Moniky, nemůžeme tak všinč v léče krutkých kolovách, abo so mám ja takyne letné tříje, je flip-flops, hej, taky nic, abo tež jednory čenky košilce, to nebuch smího buď, to ša to by mohu sporiadný upadač.
1: Tak vůzvolí si ona zvětša dlouhé kolovy, blúzu a žaket. V léče smě to tež poradný t-shirt buď, vosebe vážne je tu, zo zvúraznia drasta přijúšim serióznosť. Všako dživa sa tu s pieniezami. To dobíš doveru vúbudžiť a poriadna vúpanač, dodá Petra Pechová. A to má drasta tiež zvúrazniť. Sama v obkeč buje ona to druže však runie tak.
3: Tiež ja nekle džem, tiež na jen zariad. A tam nek, ja to tým očakujem, zase oni predmet die porjadne zotwane. Ne? To jo je ma tak. Tak, kaj ša to tiš rade mam, tiš a frizeričom, tiš ja vidim, tam ta frizerka je jo porjadne voku vosu. Ne? To se mi tiš ljubi.
1: Drasta ma so tu po taj kimke po uvanju hođeč. Samo jedi by dživo dało jasne postaju, zo maja so sobudziwacy w barbach filmowego loga zraścić, by so to Petrie Pesiowi lubiło.
3: Do ryka mu mamo jenu wistu barbu, wot niż kolobu, albo wot tun t-shirt, albo ta bluza, ta koszla, do by tisz jenu wistu barbu mieć tak, nie bo ma żadne problemu mieli ranero, kamora stać, bo nadasz, što ja se budziesz jenca zase. Zatwacz.
1: No tak by so praszenie prawego dresscota za dziwowy dzień wiezo cyle jednory wot mówiło. Iżo wiacory lita wudawa Sapski Gymnazji Budyszin szulerski dziennik. Wod zaśwo lita stia wytutym jest drugim, tyż doporuczenie za to, kak mieli so szulery a szulerki wszyny dzień poradne zwoblekać. Kotry drasty są tam w osobie, jako są mało chodziacy w obladuja? Szulski nauda René Wiatzwok mieni?
4: Samo zrozumiemy, w obkiedzie byłem my, że młoda trendy sadza, a ona juno tajka, juno hinajsza. Runie, kaj są szulo zdraszcza, staje się szun, tyś te prasze na hacze to, szulskim w odbieram, w odpowiedowacy, albo nic, ja myślę, runie, on tu na ekstrem krótkie koszle, albo krótkie kolowy, albo krótkie szaty, szajna, czolce, albo holce.
1: Tak nesmedja kolovy abo suknia krutše hač jednu ruku nad kolenom byč. Ruč ma celkom nezavodžená byč, do reka, dekolté nesme pšera vurezané byč a tiež brjuch nesme vidieť byč. Tak doporučenia Sapského gymnázia v Budyšine. Nitko sú so doporučenia ke druhému razy vudali. A što menia šulerio k tomu?
5: To sú dávali šelakore mene na otem. Ja som to tej bule kritisce vidžala, dokud štiede špite jene doporučenio. Jen si také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dávaja hat tak. Snano to nieke neo tak celé poriadku, ale dokud špite jene tepon jene šene doporučenio, jen to ponti akceptoval, dokud jen to so nedeby na to džaržič.
6: Ja to skrý kritisce návakam, dokud so sprena na to nič nedžaži. A to nas wie schon ska stea so schisch hast du auch schon so da das sehr so.
7: Le ja so schauer so de Mensche so so wird dort da gehorschili halle mit da jetzt nur sein mo du kannst mir aber was in dem litsche wort oder hei.
5: So ein Nico tre Holze ne genannte Lade also nicht das nano jetzt tag krutge so ne so twerble wird zu gut popom so nicht schon aus menu.
1: Arunia tag mischene geisch minne in der Schulerio ihr Resümé René Wiatzwauka.
4: Ja sam te situacije zezna za so so šulorja tež na tom orientovali. A čuneš nic kužde, a potom smijen tež se na to zložovač, respektivne na koncu tež jednu informaciju dač doma, jel je to ze z našeho posudka přenavane. Pod draste sem.
1: Dalše konsekvence pak za šulorju nesčeju ja. Všako su to jenož doporučenja, a žaden drastovi předpis. Tež na Vyšej šuli v Slepom maja hižo viacore leta tajki šulerski dženik, rozpravia šulski viednik Jan Reho. Tam jeva so rune tak pokive za pravi šulski dress code. Tute pak sú krute džel šulského porada a šulerio dobia so po nich meč.
8: Ha, bylem jo ti napanovo, že te šulere so nezdrašča tak, kež buto neke jedni z javnej institucii odpovedovalo. To sú boli také vice, kež sú šulere šišli v aj také kupanských ločach do šule, abo v dživanských trastách, abo v joggingových kolovách. A je to mestom neke šo tam dneska ste, že si mu to nepšejemo.
1: Všako sú to tiež doporučenia za pozdíše povovanské živenie. Dále žada si vyša šula v Slepom tiež za drasta prekrutkanie. Svobodný brúch a jara krutke draste tu dovolené nie sú.
8: Mestom je to tak, když nekej na holca šinže v takým špeketivým tope a to poradne upada a nikto so šesto nerží, ponti nikto ničo nepraje, no, a to mestom celé dere funguje. S tými joggingovými kolovami to še šetce jo, to sú nekej neulce zminivo, Alle meste mir da die Tag so jen zum Schulrecht und Bockju da proschu nichts ja zu schien, aber leider immer so die eine Bauern in Kolosse. Wupstarasch halt nicht du ja zu tam, nika Bucker Nesmari, aber da schätzeln nicht um Schulrecht, aber die Schulrecht zu preier. Hab uns so wann nicht den hat der Georgia, also tam nicht so schon eine nicke Gecheche mit dem Nastupano.
1: Da ist die Problem, Pola Drasto wie Schuli, so pravizaske Symbolike amarki. Da am so Wutschoswo pravid wohne daleko war. So bechu wosse bir Saka seine Symbolike spoznali. Alle die Drastowe Magi, die ich nicht so offiziell ne Sacker sanne, alles so wird Pravizarski Szene Radenoscha, so wutscherem Znate. Tag Jan Reho.
8: Ich muss denken, dass wir die mal von dem Schulhörer die Prämer, was gewusst hat, der Nicke Dummer, den Pass, wo Thor Steiner aber Tag, alle, wo dich Leblok, ich hab schon gerade Lohnstil, Tag Dale, und dann müsste der Nicke da noch hinaus, mir hat Jüwe, dann muss dem Schulhörer Nicke nicht schon erzählen, ne Prämer. Du kannst so eine Idee, ich schätze, wo du mal Pravizarst, wo hei, Wobereier, hast du Starreier, ha, Herwakien, dann Tetzel, Jednerette, Doppelrutschene, da, aber du Schulhörer, aber du Prosse, hei, Jutzeprosch und Nizjatze. Was der Dummer?
1: Slepjanska Wischer Schula, Mapotek im Jasne Readovane, Stoß mir, a, Stoniers mir, so wie Schulinosic. Will Niemski schack nima möse zivilkrei pfatschatze krute Regule. Gottrisch Pschettbisaja, gag maja so Schulogi a Schulereo sa verschiedene Schulski djen strastschitsch. Pschivschim pak moja Schule pschez domowe Boreat Schulsku drastu postajetsch. Samo Schulsku Uniformu, a domowe Boreat dun pfatschi. Da geht es dich verraketzach na Pawowski Evangelski wische Schuli. Gag ich Schulska drasta wupana pscheradji Michał Kral. Gottrisch, je wutscher na Bauski Schuli.
9: Za hoka woka, mu pjada moka, ku mein duer mitsch, da jo tak so wot piato, hast du smutnika, wo de mei de polo t-shirt, se is naschim logo wom, a tu mu wona mea de isch jednu winnotschore nu pullover, abo jednu winnotschore nu jaku, kais du mei de hupertaja, a potom wot wosmo, hast du desaltnika, mea woni in biu koschlu, pak du jokowatu, abo kotkowatu, de isch es dem logo wom, a tu mu potom tež jednu vinočovanu kvatu.
1: Nimo svojskih debienko a asesvaru je šulska drasta jasnje postajena.
9: A že pri nas so pa kolove, to smo tam so kusk sami imam pravo tak vzpetač, da pa s tem mestem butili, also s tem te regule činili, so pravili, ok, pošljem ničo, ja, pisane, te žene ujke loga, aber tak, was bei in die Lage, Problematik ist, prima du de pravizarske draste, dann zum de pechotum djua, das um prae jane loga dotze war, das nicht im Moni die Problematik in die Rundustatsch, jota nicke nicht da upatschne, aber nitz.
1: Da potrichi wie so dech loga, aber natschistsche na drasta se pravizarske Szene. Aber schella goruch politiski stron. Aber dech Marco im Jena, gotrisch zwurasnia sozialne Status. Nosse strohu Marco? Aber nichts. Und ich bin ein Krotkostchen draste, hier so Schule in der Pschettbisse dojednauer. Tak smidja so kolove a suknje maximalnje jednu ruku wische kolena skončić. Do pfači za hulce, gajšte za holce. Drude pak je forma draste prosche dich praschenje mode. Pschettgott rusch chcidja so Schulerio a Schulerki zvuraznić. Do nie na evangelske bauski Schuli pak problem. Tak doho gajš hodja so draste do schulskich Pschettbisse. Adeš poladaštak po šulski kudbje, je to jednotne vobraz. Jenička vec, kotraž nedom napadnja, vučerjo, kodža v civilnej drastče. Ale čo odla popravom, Michał Kral.
9: To je vprašanje, ja vem, za počatku je to dava da diskusija, da te vučero tež, eno drastu noseč, prej na hajniče, kus rože še vidječ, vučero šulo take, a toto nie je celé také ten faktor toto elitárno. Musíme jená slovená šula, ústredne normálne, kajž kúja druhá státná šula, tak sa to vúčalo tý jednorý drast, kajž oni šidne tý sú.
1: Štolšpak šule rýl do cua tak ferne nena makaja, kajž rozpravia to Michał Kral. Pšivšem pak sú šule rýl do s humorom komentovali.
9: Musíme tým čemestí, tu sa dnes fejsi nikde ve liču činč také t-shirty, kýž sú tiež vinočovené pod našimi menami, tutne dio su posleto na 10 gepretzali, a kužo mi tega tišo darili, a dusa desmo tih te kočimo, ale heva smo praje si mu ostamo naši trasta, smo je tutno rožde viči, a musmo s tom te poprom dere bili, a žo taj.
1: Prave dress code. to są husto też niepisane regule, jak masz so na przymierzenie właśnie zraszczyć. Na przykład w nabożnym wobuku, gdy chodzisz niedzielu do cokwie gęsi, albo na wieczy cokwiński swiedzień. To dla kujże intuitywne wie, jak so zraszczyć ma. Albo, gdy za Petru Pechowu je to jasna wiec, do cokwie masz si nieszto poriadny woblec.
3: Poprawa mężec pojmo, przed Bohom sme myšli samsne te žene, kako babu mamo ve vosach, abo kaj naš oblik upada, da je cele žene, ali tak poradne zatvač k tomu. Ja mogu sta to dadam. Also, to je to znano inak vidio, ali ja mogu sta to dadam. Aj, tako što neče, da se kemše, da to je kaj in svečen. Na in svečen, kaj se ti poradne zatvač.
1: A w niektórych wosadach maja za wiecze cokwińskie święte dny, gdyż Boże ciło, samo wosebity dress code. Gdyż wopytasz jenoś we swojskie wosadzie cokwińskie święte dny, potem dre może soci tamniejsze zwuczynoszcze prostsze jako norma zdać. Z tym by niedawno też Petra Kupcyna we swoje szwalczony konfrontowana.
10: Ha, da sem ja teraz miano miła jenu żonu jo. A ta ja pom probus prawa zo nika ponu tym pinguinam. Aber ich sag, bra, ich hatte doch nicht geminisch, ich hatte nicht geminisch. Na, Mutter, ich schiehe Zorne, Bio. Ich sag, bra, nein, hab was nichts. Wenn er Bekulowska was hat, dann bra, nie, bon has nichts. Ich hab zusammen, nein, ich hab einen geilen Schock, alle Tag, alle. Dann ist ein Video, also da ruhig was hat, ach, nee, tag Zorne, Bio, ich hab doch jetzt noch Kuschitz, aber ja, ich hab doch nicht mehr.
1: Ah, steu ich nach super Dresscode wie Zirkwi? Steu ich bei Provom, se Fahrerium? So wie, na Gemschach nosse, wo ju liturgisch drastu. Ale doby zvonka toho, tiež wisse mu dresscode zšihovač a spoznajomne byč? Gabriš Nauka, kýž je fara v Kulovskej vosadže, meni k tomu.
11: Prajme tak, jen šam má jako svetne, duchovne, šom možnosť, ka sa jen drašči. Jedne je znamená, šom trebne nije, so jen spoznajomne, jako duchovne. A to nekde treba na kýže ba četce bočiu ten myšlický korno, to nie jest tajne trzeba, ale za inaczej ja tu myśliski krzyż ma przy rewerum. Każdy pejny z one widzia, to jest to jest duchowne. Ja. Przecież jest ja służby, no, bo to po prostu schon lepiej. Ja.
1: A na dajki chodzach dniach gaj sztuk wilu, smir, so wie, dich fahrer raz daloge litne kolowe nosycz. Takle zwoblikane pszinże z cokwe przed gotryś zetka moj so na rozmowu.
11: Zja nieki o na przykład w Kulowe, a jo popono so zu rožo zmalo z temi virivimi pantanera z ledeše ja me z eno normalne košušine kaj šnetko napšivat. No. Bo ne vidiš, što ja sem, pon si ja ti činu, še se najsvečiše ustajem ti stolu voko, a pon to jo te što sa hace. No. Še se přimerene tomu akte, kotor še eno ne čini.
1: Duš ma Gabri Šnauka tiš zrozumenje za svojih vosadnoch. Du schwoppete ja boji dom na hozacht nach willet nicht rastach.
11: Bei der Nacht so schon da gerade schon Kussbulle leger, ich denke das rum, aber sie tals gibt schon nur ja, da haben die nicht das Jiwa ja ran und so nach der Ramen ja nie mal so wurde, aber nein, das muss so eine Gesuchi nach der Kalinimski beji, no so schöne Kakotki nicht das na ja, no also wenn du wie Kuss Bossfach, das ist bereit, das ist wie jetzt Kuss zum Charakter wird wohl du hast. Schet Baum, ihr muss die Butchkaschen ja, no da haben sie nicht mal eine Brücke Wupikatsch. Also ich denke, zurückwissen, aber das ist wuscher, aber der Breimer und nicht das Kadraster. Das ist schon gut, der Breimer das da in der Upala. Zum Charakter, ich wollte wohl, das ist der Markus Formu.
1: So, Pschimiri, so nascher Draster, Charakter ist er ja, da ist ja bei Braum dobre Hesswa. Bschis Drastu schack Bokasame, Dokal Punjeme, Aschlussme. Do kotrych dołożnostnych cyłku słyszamy, albo kotru funkcju chcemy runy spielnić. Nasza drasta nas jenoś nie zraszczy, ale z dobą też wiele wo nas przeradzi. Cyle wiezy swoją. Tak podobnie gaśćeś nasza mimika a gestika to czynity. A drasta jedre jeden z najważniejszych przyznamieniu przy naszym wszednym występowaniu.
0: Kotre regula aber dich nervopreine prawidwa existuja kuo woku naši je drastu, stimmi so Rahel Zelnak zabirała.

0: Ši možno zariadovanie a svedenie sú so konstudženie hocete dla vodprajli, nic pak premiéra staví znovu krabače v Kurjavie samoty, včera večer čo mkumcu. Pohnen dvo ľudí, der je přijotované zariadová a Bettina Wenderotová s mikrofonom vosrič publikuma.
1: Jako cieči kruč gong nad krabatu mnom zaklinči a pomohu boboline na tribunach vomelkne, pokaza termometer hišče nešto nad 33 stopňu Celsiusa. Vúbše daty dom, tu a tam vechľuje si publikum s programovým zešiukom, čo v boveto dome zvoča, to lači, kýž sú žádny zastupný listčík za predstajenie dostali, chcieťa tež pri tropických temperatúrach predstajenie doživiť. Potom so je so 2024 nový cyklus krabatovie stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom naurota pokročoval, raja lica netko cíči džel cyklusa Kurjavie samoty. Pisanych w obrazach zahají so sceneria z Vesovi domkovanku a serbským spevom. Vosrič serbskeje germuše pak zjewitaj so naraz mystiski w osobie, pumpot a lesna vorlava dževana. S pomocu čorneje kmotry a čorneho mynka spytaja čmowe moce krabata z pravého puča wotwiesć. Přitom wotmienia so efekty spisani Kurjavu, vonjostrojom a akustickimi elementami. A ty šte abo tamne serbske svovo na jivišču zaslyšiš. Přestavce je skvadnosť, so po rynkach přiladovarju rozladovač. Oni sú zdžela dlie, hač 2 hodžine jizby nasozali, zdžela pak miachu tež kročí puč ze serbskych so. Mez nimi Veronika Kalinučcina z manželským.
2: Ja sind Rüras, letzter du, hi, wieso? Du küsst mich, Loni, der Kerl Lübers ist ja, sei so Pschädelsauer. Sie ist mit meinem Husum jung Deutsch, schage ja dich, du ein Spürhaku, du ein Hanku, znaju, liest jena Pschitschna jetzt.
1: Dobru Pschitschinu, so do Czorneho Gumca podacz, mirsche dich Skupina Vesnaho Tuostwa domizna, kisch Litsa Krabatuhu Stawiznu, ze Žninski Kronus Kruschitz podpira.
3: Dokáž naša krona, kde sú našu kronu trebali a dá sme mu krátky dostali od nich.
4: Bohazno tu ja, tu ešte raz sem, ale na predstajnú prvný raz. To nie je

Pomerbo lubipratia a lubisotre. Svovo mir znajeme šice hižos časa svojeho džičatstva. Zamnje bije mir doho ništo cilj normalneho. Jako džičo a modostne se mislach, so votmivaja so vujne a češke krize jeno štalo ko preč. Mijach začuče, so tajke ništo ani Europu, ani mir vosobinsce ne potrehi. Wobladowach welle biblijske Texte, abo steine Motlitwe wo mir, jako nischto, stoi schluci predauschich chasso nastupasche. Mislach se, so bycho, so Mechanisme, sjetno tschennich, narodo, a ich wistot nähe rade, wotto postarali, so wuine, doskunschne, seischwostschi, pschiswuschea. Smirlewe revoluziu ve wukotne Europie, a se sypnjenjom kommunistiskich regimo, zdaše so tuta nadja woprauče krutko před svoprauđenjom. Dženca vime, so neje mir samo zrozumlive. Tež ve Europie su zaso vujne a woprunjenja. V Nimske su svade a pačenja nastali, kotrež mnoze ludžo prede vočakovali nebychu. Teotla skutkuja biblijske texte a stare spive, wo pšeču zamirom, tukvilu za so jaro aktualne. Jesus paktež sviate pavu, a druze japoštojo, vedžachu, so vopraučite mir, vodsamo nenastanje. Virjachu, so kujšte čvojek, nutskone nemir, ve sebi nosem. Často misliš najbrede na sebje samoho, a chceš svujske zajime přesadžič. Když čuješ so nadpadnjene, abo nespravne vopkađane, muže z teho svada roženje, abo samo namuc nastač. Ja pošto Pavo by praju, so nemuže vopravčite a trajne mir jeničce přes čvoječe ideje, abo dobre vodpolade nastač. Stavisne po jeho minjenju pokazuja, so trije se ludžo hižo doho mir žadaja, ale přijušim přeco zaso vujne a konflikte nastavaja. Sviate Pavu viri, so dirbi so mir najprede ve vutropje, kujiš toho jednotlivoho čvoveka započeč. Tajki nutskone mir, přes viru do Jezusa Kristusa nastava. A když so čvovek s tutim mirom napelni, muže jun tež trujim dale dač. Tehotla maš Boha v modlitvě vo mir prosič a jeho čakonje přiuzač. Z tute je přičine pisa japošto Pavu poune nádžije křesča nam v Rómě takle. Nepváče nikomu svusč ze svusču. Starajče so voto, štož je čestne předšimi ludžimi. Jeli mužno, kelkož na vas záleží, mejče mir ze ušimi ludžimi. Nedaj so převinič od svého, ale převin sve s dobrym. Sviate Pavo viri, so je to sve vopravčita muc. Vona ne pokazuje so jenož pola druhých ludži, ale tež v kujištim čvojeku samym. Teotla dirbiš přeco zaso přečivo špatnym myslam, hiče, egoizme abo namucu vojovač. Runočasnje nas sviate Pavo vuči, so dava bo čvojekej muc so svemu spřečivječ a to dobre činič. A to nic jenož přes dobre kupvanje, ale dokež křesčan přes kšencu a viru do Jezusa Kristusa muc dobuđe. Rozsutne je, so vime a virime, bo nas lubuje a přijuza tajce kajš smy. Štož čuje so od Boha přijuzate, muže tež druhých ludži lušo akceptovač a respektovač. Jako křesčenjo so modlime, so Bože kralestvo mir přinjese. Tute kralestvo nenastanje přes namuc, ale tež přeco viace ludži do svojej vutrobe Boži mir přivozmjem.
Hamien.

0: Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings rozmysluje ninto vo financirovaniu Vetvardovanskego zavestčenja, a ma tam jednu ideju.
1: V leše 1976 su vodporali v NDR stili křesťanske svježenje ako státne svježenje. Přes to su až do konca NDR sobotu ako liche žen financirovali. Před 31 letami su mimo v Sakskej v celej Nemskej pokutnu sredu ako státne svežin odporali, aby přesto vodvadovanske zavěščenje financirovali. Dokula su experte na polu financirovania medicíne na to zabili, do toho to přelici štáž, máme njento svežin menje, ale vodvadovanske zavěščenje jo kamse. Aby jo dalej financirovali, su samske ako tencasne eksperte se njento mjaze drugim vumyslili, až deje luži mimo žiši vječe přinosk za chorobne zavěščenje zapašiš, napríklad ja. Na predny gled ugleda to mudre. Ktoga bužo nemskego veterana kenš za letami slepe ze zvojne přižo, vodvardovaš, kaž von žeši njama. Žeši drugih luži. Ale kušte tolar ma dva boka. Be přihože budu se žeši drugih vo mňo a vojnskih veterano staraš, joli to se trefijo ze sjech life balanceom. Njento pak nalipiju žeši drugih luži nalipki kopajncovih mustvov na vopradne tofle a pokazovajnske tofle za pun a vodu. Se s tem sporaju luži do čahote a nalipki vodporaš plaši cas a pjenjeze. Druge vomazaju ščene ze s parolami ako FCE, Maxim Tžit, abo cestosť jo vúraz potvocovania. Si vie, to nenapíšu serbsky. Materiálna škoda přes to kriklovanie žo do miliónu. Ja nemám žiši, kotareš dú dla gnivosti mimo šulského vodzamknenia do živinia, abo přestajú ze studiomom. Kažkúšte vie, jo kupovanie v Nemskej teke na univerzitach darmo, dokulaš jo přes danky zapłašone, tež přes danky luži mimo svojich žiši. Njamam takich, kenč su žena noc se s internetom zvezane, aby se pornofilme vogledali, drugich mobovali, abo banalnosti do šmaratka smartfona povedali. Zato šikno jo milina trebna, a jo togodla na škodu, přichodnich generáciu. A na koncu njamam žiši, kotarež svojim žišam nedávajú dosť sociálnych kompetencov, ako spúšobnosť, pilnosť, dovieru, přijaznosť, respekt pred ľužimi a živom a cestčonosť pred prírodu. Za integráciu takých sociálne přenerožených žiši sociál verwahrloste Kinder zapłašijo teke ja se svojimi dankami sociálnych živašerio a psychologu. Togodla, ja vižim to tak. Luže, kenč žiši njamaju, ne by dejali vječe přinosk za financirovanje vodvardovanskego zavěščenja zapłašiš, ale menče přinosk. Dokula žiši, kenč nesu houžive, njamogu ho žednu škodu a za nemský štát žedne pjenjeze abo sociálne koste nenaporaš. Menim, až som se togodla prémiu zaslúžil abo přidatne svežink.
0: Tak to víži náš kolumnist Bernd Pitkunings. Svyšeš o jogos kolumnu za mjasec zase v našom programie.